0: Hej, veď to sú tí jašterice.
1: Salamandri.
2: Au, pusť ma.
1: Stojte, plantážnici, máme vás.
3: Do čerta, nemáme kam utiecť.
2: To sa Andrej mi poteší, konečne.
1: Čo je to za ženská?
2: Vy máte žensku vo svojej partii?
4: Volám sa Zuzana, ty plantážnik jeden.
1: Na koho si vyskakuješ, primadonna z Bratislavy?
0: Prišla si nám zobrať naše štiavnické zlato.
4: Ty si asi vynikal iba v telocviku, guľko bambulko však.
1: Drž hubu, lebo ti jednu prasknem.
5: Tak to si prehnal, nedotýkaj sa jej.
3: Obklúčili nás, 6-3. Tak toto je tá vaša domobrana?
5: Stanley, kroč sa.
1: Vy zradcovia šťavnice.
2: Skončili ste, pani.
0: Na nič.
3: Tu máš, ty gebuliak.
6: Hej, obiť ho.

0: režii Jara Riháka recitoval Dušan Jamrich na litere verše Ivana Kraska. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majster zvuku Alojz Janeček. V roku 1986 redakčne pripravila Miriam Vojteková.
1: Počúvate Rádio Litera.

Možná zachytím ještě jeden poslední zvuk. A půl tóny se mezi tóny rozdělí. Jako kapky po obruse rozezní ten zvuk. A z posledního výkřiku touhy upletu melodieš můj. A poslední kapky vášně zmarním prostopášně. A z posledního výkřiku kolibříku upletu své bytnou poetiku. A z poslední kapky chtění vím, že víc nic není.

možná zachytím ještě jeden poslední zvuk a nechám ho jen tak proklouznout mezi prsty, tak jako už tolik svadlých padlých přede mnou.

veselo si z vlečky padáš trk. Trnk, frnk, frnk, víc trk, frnk. Veselo si z vlečky padáš trk.

Teď sme tu, teď sme tu, teď sme tu, teď sme tu, teď sme tu, teď sme tu, teď sme tu, teď sme tu.